0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš po čete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

Keď sa neskoro vrátim, konštatuješ vždycky, vy chlapi nikdy nebudete romantický, oh. A preveruješ, kde som bol.